jednače, menšino, popečiche, nohce zastačta hučba, neke pa, neke nima. A dale, jetis hučbu. Micha Zwischnam saspiva, hač do ranja šeščich. Josef Donat, a Helena Hiduškec, Brisa Noa. A dale hudžba zahoria Anna Maria Brečnedarec serbským rozvosu. A nitko pšelza tu pšelšo znata svito znata môž prajč Dua Lipa Physical tu serbským rozvosu. Dženca siato Jana všetkým Janam viezo daj bo zbožok meninam.

Doktortaste. Votem Sonny. Lečeč po nebju. No a ja, Mitko, rejane poskyt zavarski, šmenuje so novosče v obrazach. Došak je náš poskytk za

Nesvrši če noš boš, še ale možeče tež rade vuladač, vabime rade tež tutimi temami reporter Rojo a reporterki pobehu z kameru napšikvat na kloštorskim svedženju Pančica Kukove. Dale mame za vas tež v obraze konstudženského dudakového festivala Slepom spšiotovane a poladneme do Kroščic, džiš je so vubiedžovanie konjacich zapšahu pši fulke cvorce prevedvo a horeka jednoče, tada Su maturanča svoje vopstače, aby ja vosvečili maturna sjatočnošt, smy za vas zapopadneli z kameru. To a hišče vele viace namakače na našej internetovej strone, našej damotni app MDR Serbia, a tu ještě dalších poskytku tam tež namakače, kajž dječace vusyvania serbsku hudžbu, šudže a přeco možeče si tam deles čanečna šmoratko, podcasty nedženiších vusyvaniu, tute nadjenice tež ARD Sounds app, a to šo džakovano rozvasovu popvatky bez vabenia a dalších vúdavku. To môžu vám na každý pád doporučiť si tutom poskyt k ľubič dačnú a močá generácia, tá namaká naše novosti v obrazách tiež na Instagrame alebo na Facebooku ako krótku videovú sekvencu. To sa tiež zavešte přes informácie z domizny Kytro Viesela.

0: Kak so horca da, naskut wuskotkuje, wotem mir rune mir čim benk rozpravjau, no a krutko, po na posedmi chcemo s Katku wotem porečeč, kak so horca da tiš na naše čivo wuskotkuje. Doto pak, so wie lube dječi, s čivo je za vas rein či postro.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
2: Mamy ju doma čitać, ale tež v šuli.
3: A tak, haj, to sluša do vúčby serbsčiny. Môžu ti pak rec, za to ve vyšších letnikách tak dále punže.
2: Ale mama dá si to la trude knihy od nekajkých vosobov prečítač.
3: To trichy. Ona má taký online-nový přístup za portál, na ktorom sú také prečítanské dataje romadža. Ale serbske knihy tam jako audiodataje nimaja.
2: To pak je neferne, abo?
3: Je, kaž je. Přes to so starši šulore husto horša, dokež má še možné serbskoryčne knihy v opravdu čítač. Nemce šulore vúžia rady možnosť se viste knihy celé jednore přečítač dať.
4: Vítaj taj.
2: Buď strujenú, Lexio.
3: Vítaj k nám.
4: Mataj den sa temu knihy?
2: Haj, ja dobu v serbštine čítač knihu Rivko od Jurija Prizana.
3: A tady chceš vidieť, hač ma nichtu dataju, so by si ju prečítač dať mu.
4: Idea je prima. Hodí so do dženznišieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
2: Okej, daju dočítam. Sme v šuli tohle hižo zromadne započínali.
3: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
2: Tak da ty na to přinžeš.
3: No haj, kúže leto sa tohle knihy vúdavaja. Tyž serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, že je loni dohromady 760 knihy odčítal.
2: Hannes je loni 760 knihy odčítal? Nímá tam on žané druhé nároky.
4: Prašenie som mi ľúbi, ja samo. A netko chceš vedieť, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vúdavo?
3: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace človeku.
2: Snano je runie telko knihu, kaj šeš človeku na svieče. Ja mám jenž jednu najľubšiu knihu.
3: Ja pak mám jacere.
4: Dobre přirunovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
3: Honio a deno Serbia sú 60 tisac, so písa.
4: To je hižo švárna ličba, haj. Na celom svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardov ľudí.
3: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
4: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov to sú sej vedomostnice viesči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružité.
3: Na to môže Hannes vodňo a noci čítač.
2: Ale ja duračo kopajn súrač.

0: Tell me about it. Nur warte mal am Radebäude. Mir nutze gar Gnatscha zu ihr. Hier nach wo seid mich.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Studio Katka Pöbelitz.
2: Da Baranje. Schulerjona serbskih šulah maja tudi unte džen skročeno vučbu. Mesto peča štocuči menšinskih so jenoj špo hodžinske šulske hodžine vodmivaja. Napšikvat na vrši šuli Vorkletce, s tem su šep šedmete zaručene, praj navodnica Djana Šučina. Na budeskim serbskim gimnaziju maja mešincu mjez skročenimi hodžinami a koncom po šesti hodžinje, tak direktor René Vjacvok. Navodnica Radvorskeje vyššie šule Diana Vočerjova z Džili so maja šulario cuvy tydžin po 5. hodžine svobodne. V Ralbicach smia štvortk a piatk po 2. hodžine skročeno vučbu. V Slepom je so šulske viednistvo za skročene šulske hodžine za tutun tydžin rozsudživo. Šitke naprašovane šule dodadža so šednje aktualne rozsudža. V obsedžerji Radvorského rodu Floriani Heilbronnery je so čera bronzová tafla nímskeje zaožby za pomnik oškyt přepodala. Vona má na financiálnu podpieru zaožby při ponoveniu rodu dopominač. Privátni daričelio a vunožky loterie Glücksspirale sú ponovenie jednače historických vokno zmožnili. Cukunie je so 5,000 € za to darivo. Radvorský rod je jeden z 880 pomnikov škytaných objektov nímskej, ktorýž sú ze spichovaniu profitovali. Na Vorkletčanskej kupie je kôr Lipa včera večer před 1980 hostčimi zjavnú probu převied. Na přeprošenie Vorkletčanského viesného dôvorstva zaspieva kôr pod hovým nebiom najšelakoryše serbske štučky. Na poslední probie do ličnej přestavky predstej kôr tradicionálne a moderné serbske spievy. Kletu aprilu hotuje so kôr na vosebite koncert skvátnostne 120-letného jubilea založenia kôra s novým oratóriom Jezusove živy Felixa Breuera. Vokres Budešín zesenia svoju penežnú podpieru za zamieru zviazk Vúžiska jezorina Sakska. Za leto 2027 so dohromady 384 € z popfatku k dispozícii staja a za 2028 nímale 320 000 €. Zamierový zviazk koordinuje turistické vúviče Vúžiskeje jezoriny a pomá pri marketingu, vúvivaniu infraštruktúry a regionálnym zhromadným džile. S vyšším finančným angažemangom maja so přichodne s pomocou spichovania väčšie projekty zvoprodžiť. Na letošním sympóziu tovaršnosti za vumiostvové sledženie v Irske vobčili so tutun tydžin serbska vumioča Karoline Krautsec. Téma rekatunras, kak so vumiostvové sledženie s menšinovými rečimi rozestaja. Krautsec pokazuje svoju instaláciu Rč, Rč, kýž zabiera sa s tým, kaké sa serbština vie svojbie přes brunicu zubiva. Vumilče rysuje přesedlenie svoje pravúky z vojohúského regiona do Delnie Vúžice a potom do Hornie Vúžice. Poveda vo vopkadnej serbštine, skotrejšie votrostva a vo svojich tučasných pracovaniach svojim džičom hornoserbštinu naučiť. To bych upovieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme, led mám ročelo, za to pak dosť a nadosť svunca, kajšte šiža minených dňach, hač to cí a cí cí stopňu živé slibro dredženca pokaza, tak na meteorológe viesča, netko runie sú svunčne vosom načetú budešenie. Hač do nedžele vostane dále převážne svunčne, Jara, horco, tropiske nimale, kožde džen žive slibro dále stupa, nedželu, za našu končinu samo 40 stopňu vesča.
0: Zbožone, kýž má klimatisku připravu veoče. Vo sebe tuto hrniach trebače ju, na drohách pak je tak daleko šitko svobodne. Bviska, čo žanech neje, tu už vám dobrú a viestu jezbu 4 po napo 7.
1: Serbský rozvoz.
0: A kak so čapota na naše čeva vúskutkuje? To nedom, skatku vám poveda moj. Dobre start přijem moj. Do džensnišie srede.

Krotko, dotzi bidl, ginase domie. No a tunle problem, meach sobotu nakwasu šunove, žana mobilna süč, a to runi na wonem dnju, džiš ma njemska druhu ru svetovih mištostvo. Ale što se chceš, njemska ebnt. Abo, vujki prašak, vod džensnišeho, možeče vaše zvobe, zadvilova, ne pačere, abo, zaj što šeš predstavo, lipšu mobilnu süč, direktne na sakske hospodarske ministerstvo. Erstwo Swatch, wann ich zieh der Minute gerade widget, je sakske je mobilna süch spatna, je mili hische pomhac wutwarich atagdale, jeden tüdgen do hat do prineho Julia, mojeche ze schmuratkom, sönosch wasche je süche mirich, a Resultat, Ministerstwo Swatch, a dopches Applikatio geschricka gechbu, Mobilfunkcheck. No a tak môžete pomhať, zase džire mobilne sveče platája a to s pomocou kečbu aplikácie Mobilfunkček. Tam po taký mirič celé jednore viesto čas menšinu neká, kak silná je vaša sveč a potom sú informácie odpovedne dále z čelu. Po takým pomáče ráde zamolite šunové abo horkách dobrú, štabilnú, mobilnú sveč natvarič.

0: zweiter Satz, Dvanače. Ona tak daleko bije. Europeada tu domizne ve Vožice, kajki to čas. Sedam hodžin a cínače je ročo do reality a starši ju zabešče znaja naval papierko, kotrež dječi předovšem ke konci a pon zaso ke spočatki šulského leta sobu domoj přinesu na zbožo husto dosaha, tyš jenoš mač abo nan podpisa. Kak to ne lepe serbsi zvúradnič, no o tem nam nětko rozpravia a rozmysluje reče spytnica doktor Sonja Velková.
1: Rečni kučik v serbskim rozhlasu.
2: V serbskih šulach přibira podžel šulerjov, kot siš od doma serbsce ne reča. Oni pokažija zveča z nemskorečnih abo rečne mješanih svojbov. Nedavno sem v tutih svojbah čitala, za vopkneži v njih jenož jeden staršijski džil serbščinu. Je to zase formulácia, kotrež je nemčina kmociva. Zakvat môže jenož byť slovo Elternteil, štož mení pak nána, pak máč nekajkého džišča. Menovaný odpovednik staršijský džil nemám zaradžené, však nejedná sa o nekajký džil, kýž má staršijskú funkciu, abo kýž je za starších, kýž je to napríklad v jazbe staršijský večok. Lipedre prajme, zodže vo jenoho ze staršeju. A hač runeš stejí tu ličbnik jeden v muskej forme, môže taj s tým nan abo mač menený byč. Serbske slovo starši, respektívne starši, kryje sa ze stopňovanej formu adjektíva staré. A užívame je ako pomenovanie za rodičelu jenož v dualu a pluralu. Když pak otrosče dječo jenož znanom abo mačerju, potom nevutvorme račo žaden sam kubvace staršijski džil, ale pomenujme cele konkrétne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nana.
0: Praj reče spytnica doktor Sonja Velková. Tu serbskim rozhlasu bide knabosom je.

Došak, tyž zame ešte znaje, če pod beži svunško smali a kapka voda, haj to je duo za dušu. Tak nečujeme se, nož my tu ve Vužice nie po cim sveče ľudžo sa rúne poča a tyž vo sebe koparjo z Európy pri v svetových mištostvách, kýž na trauniku pri tréninku kytro sa poča, nie sú tu te temperatúry v USA syva tak zvučení. Viace od 40 Celsiusa stopňu menúce. Stopňu Celsiusa maja tu kvíne tiež v USA. Zbožovničí, kýž maja svoje ry na tutých svetových mištostvách v Atlante, v Dallasu alebo Houstonie. Tute stádia sú menúce Muž rájč, pře vůjky rádžené kvůdžaky. Při rý Němska přečivo Curaçao je to snadno napadné. Vod cichá stadiona by kompletně zaurená a klimatická příprava je cibý stadion na příjomné 22 stopňů Celsiusa kvůdživa. A neladajú toho mája, tohodla hýště pitné přestavky Vabenia Fenkodla. No hej, tu nabo tamne ani takú klimatickú přípravu na džile nima, tamni maja jún zaso za 100 tisace v naddimenzionálnych kvôdžakách, stadionách, tam daloko preč Americe. Nedom sčiu ja tu informácie z Vužice, ale krutko přes vujky hat a potom zaso vročo.

0: Čo hodlá? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Máme ju doma čítač, ale tiež v šuli.
2: A tak, hej, to slúša do vúčby serbsčiny. Môžu ti pak rec, za to ve vyšších letnikách tak dále bunže.
1: Ale mama dá si to la trúde knihy od nekajkých vosobov prečítač.
2: To trichy. Ona má taký online-nový přístup za portál, na ktorom sa také prečítanské dataje romadža. Ale serbské knihy tam jako audiodataje nímaja.
1: To pak je neferné, abo?
2: Je, kaž je. Přes to sú starší šulore husto horša, dokáž má vše možné serbsko-ryčné knihy v opravde čítať. Nemce šulore vúžia rady možnosť si vyste knihy celé jednore prečítať štať.
3: Vítaj taj.
1: Buď strujený, Lexio.
2: Vítaj k nám.
3: Matej deň sa tému knihy?
1: Haj, ja dobu v serbštine čítať knihu Rivko od Jurija Prizana.
2: A tady chceš vidieť, hač ma nichtu datajú, so by si ju prečítať štať mu.
3: Idea je prima. Hodí so do dženstnišieho časa, ale tajke narovanie knihy Rivko nedáva.
1: Okej, daju dočítam. Sme v šuli tole hižo zromadne započínali.
2: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko knihu na sviče máme?
1: Tak date na to pšinžeš.
2: No haj, kúže leto sa tola knihy vudavaja. Tyž serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, že je loni dohromady 760 knih odčítal.
1: Hannes je loni 760 knih odčítal? Nímá davun žané druhé nalouky.
3: Prašenie som mi ľúbi, ja samo. A netko chceš viedeť, Josefina, keľko knihu je so hač dotal na svieče vudavo?
2: Haj, a hač máme na svieče jace knihu abo jace človeku.
1: Snano je runie telko knihu, kaž ješ človeku na svieče. Ja mám jenež jednu najľubšiu knihu.
2: Ja pak mám jacere.
3: Dobre přirunovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
2: Honio a deno Serbia sú 60,000, so písa.
3: To je hižo švárna ličba, haj? Na celom svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardov ľudí.
2: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
3: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov, to sú se vedomostnice viesči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružité.
2: Na to môže Hannes vodňo a noce čítať.
1: Ale ja durač o kopajncu rač.

0: Как углядато серске вихеше бузу, бо там інформіру я жінця за граніта за серске наступності міста Анна Косацець-Козелова в міщенському парламенті в своїй літній розправі. Kubanje ma tam nejšvětši místno, vena uzvignio šake pozitivne, předušem zavěženje serského ceptarského studioma na Baramboské technické univerzice.
1: Se vě, tam so vegin velich luži, předušem teke na krajne runinje, pracovali za to, ale teke od poka města jsme mi šikne skromane velkin za to pracovali až to přížo a se také měl to také sobou jeden hožovský úspěch. A k tomu my jsme tady tak náš stipendium za studium, a za studium v formě ještě raz polepšili, tam te změnici tomu, až to lašče, že o to pracováš. Jo, o ten stipendium a já vegin měko jáno za to ještě raz vábíš ho, až přosím také Abituriente, abo Luže kenšce, kše jan studium zgotovaš, abo jan dalekupfanske studium gotovaš, až procioš o naš stipendium našego mjesta.
0: Konkretnie jo ninto možno, až teke studirujúce z Ukraja, napríklad česky a pyske, se pracujú v serský ceptarský studium miesta, ninto musí teke miesto studentu přivábiš ku kubaniu na miestne, to groni našich šulách, jo teke nieco dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kan sluša te základne šule při Brunšviku im parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula při Brunšviku im parku, co uši toko zaviasť, serbštinu ako fach, groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašaniu ve šuli a statnem šulskem omše pytaju dali cep Ceptarku abo ceptaria, miesto se žice tam vítaj šulu, to jo teke předvížone, ale to stoj abo padnio ze serskými ceptariami. Jo nam gronio jednik šulskiego amta uvemada. Vedpovedne obzamknenie šulske konference teke ština maju, šim važne jo, až maju ukniki šanzu hejži, što jadnučki je zakvadne vítaj šule miesta, to ľudky šule miestče.
1: Základnej šule, ľudský šule, oni také popšom vegi na to gledajú, tola majú tam cáša staršie svoje obmyslenie, mežeme, licrónož nie sme v tým šulčkým obcerku tie základnej šule, tola tam naše miestno kriegnú, štogl až my sme ho serba, a co my to miestno myš, ale nebydlíme ve Žiloje.
0: Jo, a to ma teke cyniš s tym, aż Žilajska šula jo přemała, ma přemało špo a notne peneze za nuo tvary dale feluju. Žinca viacora na zgromažinie miščenského parlamenta, co Kosacojc-Kozelova ušči wiele věci temu naspomnieš, kak gleda vena do přichoda.
1: To jo tek južo žila, ten stav žažaš ako jo. Gledok musíme gledat v našich šulách, v našich institucích. Vážně také až v rýcné šule šo dále běží. Nic neho se vě, až dále běží. Také v Serském muzeumě. To jsou přece proce za to dobré statkováš.

0: Как угледато серске вехеше бузу, ботом информиру я жінца за граніта за серске наступності міста Анна Косацецкозелова в міщенському парламенті весвій літній розправі. Kubanje ma tam nejšvětši místno, věna uzvignio šake pozitivne, předušem zavěženje serského ceptarského studioma na Baramborské technické univerzitě.
1: Se vě, tam jsou vegin velich luži, předušem těke na krajině runině, pracovali za to, ale těke od poka města jsme mi šikne zkromane velkin za to pracovali až to přížo a se také měl to také sobou jeden hožovský úspěch. A k tomu my jsme tady tak náš stipendium za studium, a za studium v formě ještě raz polepšili, tam se změnici tomu, až to laště, že o to pracováš. Jo. O ten stipendium a já vegin mego Janu za to ještě raz vábíš ho, až přesem také abituriente, abo luže kenšce, kše jan studium zgotovaš, abo jan dale kupvanske studium gotovaš, až prociuš o naš stipendium našego mjesta.
0: Konkretnie jo ninto možno, až teke studirujúce z Ukrajana, příklad česky a pilsky, se pracujú v bosarský ceptarský studium mjesta, ninto muse teke mjesto studentu přivabíš ku kubaniu namjestnie, to groni našich šulách, jo teke nico dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kan sluša te základne šule při Brunšviku v parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula při Brunšviku v parku, co už je toko zaviasť serbštinu ako fach, groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašaniu ve šuli a statnem šulskem amše pytajú dale ceptarku abo ceptaria, miesto se žice tam vítaj šulu, to jo teke předvížone, ale to stoj abo padnio ze serskými ceptariami. Jo nam gronio jednik šulskiego amta uvemada. Vedpovedne obzamknenie šulske konference teke ština maju, šim važne jo, až maju ukniki šanzu hejži, što jadnučki je zakvadne vítaj šule miesta, to ľudky šule miestče.
1: Žilovské základné šule, ľudské šule, oni také popšom vegi na to gledajú, tohle majú tam cáša staršie svoje obmyslenie. Mežeme, licrónož, nie sme v tom šulčkom obcerku tie základné šule. Tohle tam naše miestno kriegnú, što gledáš, my sme ho Serba, a co my to miestno mieš, ale nebydlíme ve Žilovie.
0: Jo, a to ma teke cyniš s tom, až Žilajska šula jo přemała, ma přemało špo a notne peneze za nuo tvary dale feluju. Žinca viacora na zgromažine miščenskego parlamenta, co Kosacojc-Kozelova ušči viele veci temu naspomnieš, kak gleda vena do přichoda.
1: To jo tek južo žila, ten stav žažaš ako jo. Gledok musíme gledat v našich šulách, v našich institucích. Vážně také až v rýcné šule šo dále běží. Nic neho se vě, až dále běží. Také v Serském muzeumě. To jsou přece proce za to dobré statkováš.